0: hospodářství, lepší hospodaření s dešťovou vodou, obnovu komunikací a také změny parkovacích míst. Projekt je rozdělený do několika etap, takže omezení budou pokračovat i v dalších dnech.
1: Zlínsko.
0: Ve Zlínském kraji vznikne celkem 66 nových nájemních a sociálních bytů. Kraj mezi 7 projektů rozdělí 24,28 milionů korun na související investice, například komunikace, parkování nebo bezpečné trasy pro chodce a cyklisty. 19 sociálních bytů vznikne v Uherském Hradišti, kde kraj přispěje více než 5,2 milionů korun na projekty spojené s bezpečnějším pohybem chodců a cyklistů. Dalších 18 nájemních bytů se staví v Březolupech, 15 bytů plánuje Valašská Bystřice a 5 sociálních bytů vznikne v Šumicích.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: V Kroměříži se o víkendu konalo mistrovství České republiky mladých lukostřelců. Do města přijelo 157 závodníků a závodnic z 31 klubů. Soutěžili mladší a starší žáci a žákyně v jednotlivcích, družstvech i smíšených týmech. Závod přinesl také několik českých rekordů.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.

Z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž vybrala 3 projekty z participativního rozpočtu. Uherskohradišťská nemocnice představuje novou preventivní nabídku a kroměřižští hokejisté otočili zápas s Opavou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřižští radní vybrali 3 projekty, které uspěly v letošním hlasování participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Nejvíce hlasů, celkem 616, získali nové stánky pro městské tržiště ve Vejvanovského ulici. Druhé skončilo obnovené dětské hřiště v Trávníku a třetí multifunkční hřiště Šlajza. Vítězné projekty se mají realizovat v příštím roce a město na ně počítá celkem se 2 miliony korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice představuje práci svého biochemického oddělení a možnosti laboratorní prevence. Lidé si mohou nechat bez doporučení lékaře vyšetřit například cukrovku, cholesterol, funkci jater a ledvin, štítnou žlázu nebo vitamíny. Vybraná vyšetření jsou nyní v rámci projektu Preventivní pátky nabízena za zvýhodněné ceny. Nový díl nemocničního podcastu Pulzování přibližuje také připravenou listopadovou preventivní akci Movember.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje memorandum o přátelství a dobrých vztazích s okresem Bexar County v americkém Texasu. Spolupráce se má týkat především obchodu, vzdělávání, kultury, cestovního ruchu a sportu. Na memorandu se krajští zastupitelé zhodli 14. září a jeho podpis je plánovaný na podzim. Navazuje na jednání zástupců kraje s představiteli Bexar County v letech 2025 a 2026. Cílem je vytvořit prostor pro dlouhodobější spolupráci firem, škol a dalších institucí z obou regionů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté hokejového klubu Kroměříž zvládli ve středu večer domácí zápas druhé ligy. Nad Opavou zvítězili 5-3, přestože po první třetině prohrávali 1-2. Kroměříž tak ve svém druhém utkání sezóny slaví první vítězství. Zápas na kroměřížském zimním stadionu sledovalo 306 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice nabízí specializovanou fyzioterapii pánevního dna. V Uherském Hradišti pokračuje modernizace štěpnic a v Kroměříži se o víkendu bojovalo o tituly mistrů republiky.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice se zaměřuje také na specializovanou fyzioterapii pánevního dna. Pomáhá ženám i mužům například při inkontinenci, pánevních bolestech nebo při zotavování po gynekologických a urologických operacích. Fyzioterapie je určena také nastávajícím maminkám a ženám po porodu. Každá terapie začíná vyšetřením a následně vzniká individuální plán. Součástí péče je nejen správné posílení svalů pánevního dna, ale také jejich uvolnění. Objednat se je možné se žádankou od gynekologa, urologa nebo praktického lékaře.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti pokračuje od tohoto týdne další etapa modernizace sídliště Štěpnice. Práce začaly 21. září a postupně přinesou úpravy veřejného prostranství, lepší hospodaření s dešťovou vodou, obnovu komunikací a také změny parkovacích míst. Projekt je rozdělený do několika etap, takže omezení budou pokračovat i v dalších dnech.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vznikne celkem 66 nových nájemních a sociálních bytů. Kraj mezi 7 projektů rozdělí 24,28 milionů korun na související investice, například komunikace, parkování nebo bezpečné trasy pro chodce a cyklisty. 19 sociálních bytů vznikne v Uherském Hradišti, kde kraj přispěje více než 5,2 milionů korun na projekty spojené s bezpečnějším pohybem chodců a cyklistů. Dalších 18 nájemních bytů se staví v Březolupech, 15 bytů plánuje Valašská Bystřice a 5 sociálních bytů vznikne v Šumicích.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V Kroměříži se o víkendu konalo mistrovství České republiky mladých lukostřelců. Do města přijelo 157 závodníků a závodnic z 31 klubů. Soutěžili mladší a starší žáci a žákyně v jednotlivcích, družstvech i smíšených týmech. Závod přinesl také několik českých rekordů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony. Budova má také nový výtah a bezbariérové zázemí a proměnou prošla i zahrada s hřištěm, ohništěm i interaktivními prvky. Rekonstrukce vyšla na více než 29 milionů korun.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž vybrala 3 projekty z participativního rozpočtu. Uherskohradišťská nemocnice představuje novou preventivní nabídku. A kroměřižští hokejisté otočili zápas s Opavou.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřižští radní vybrali 3 projekty, které uspěly v letošním hlasování participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Nejvíce hlasů, celkem 616, získali nové stánky pro městské tržiště ve Vejvanovského ulici. Druhé skončilo obnovené dětské hřiště v Trávníku a třetí multifunkční hřiště Šlajza. Vítězné projekty se mají realizovat v příštím roce a město na ně počítá celkem se 2 miliony korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice představuje práci svého biochemického oddělení a možnosti laboratorní prevence. Lidé si mohou nechat bez doporučení lékaře vyšetřit například cukrovku, cholesterol, funkci jater a ledvin, štítnou žlázu nebo vitamíny. Vybraná vyšetření jsou nyní v rámci projektu Preventivní pátky nabízena za zvýhodněné ceny. Nový díl nemocničního podcastu Pulzování přibližuje také připravenou listopadovou preventivní akci Movember.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje memorandum o přátelství a dobrých vztazích s okresem Bexar County v americkém Texasu. Spolupráce se má týkat především obchodu, vzdělávání, kultury, cestovního ruchu a sportu. Na memorandu se krajští zastupitelé shodli 14. září a jeho podpis je plánovaný na podzim. Navazuje na jednání zástupců kraje s představiteli Bexar County v letech 2025 a 2026. Cílem je vytvořit prostor pro dlouhodobější spolupráci firem, škol a dalších institucí z obou regionů.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté hokejového klubu Kroměříž zvládli ve středu večer domácí zápas druhé ligy. Nad Opavou zvítězili 5-3, přestože po první třetině prohrávali 1-2. Kroměříž tak ve svém druhém utkání sezóny slaví první vítězství. Zápas na kroměřížském zimním stadionu sledovalo 306 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

0: Radio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: Rádio Kroměříž.
1: Na Rádiu Kroměříž máme rádi novinky nejen z našeho regionu. Pojďme do Holešova. Podzim na zámku bude letos hodně hudební. Série Muzika Holešov nabídne do konce listopadu 4 koncerty a mezi hlavní jména patří baritonista Adam Plachetka nebo houslista Josef Špaček. Plachetka vystoupí 28. října s Filharmonií Bohuslava Martinu, Josef Špaček pak 29. listopadu. Spojí Vivaldiho čtveroročních dob s hudbou Astora Piazzolli. První koncert celé podzimní řady je naplánovaný už na 4. října. Tak jo, užívejte si koncerty, no a samozřejmě krásný podzim ve společnosti Rádia Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Držit se na oběžné dráze země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži představí možnosti studia i práce. Ve Starém městě vznikne nová obytná čtvrť. A Bereni Zlín doma nestačili na tábor.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční tradiční veletrh práce a vzdělávání. Ve čtvrtek 1. října ho v Domě kultury mohou od 9 do 17 hodin navštívit žáci 8. a 9. tříd, jejich rodiče, pedagogové i veřejnost. Firmy a školy představí studijní a učební obory, možnosti dalšího vzdělávání i pracovní příležitosti. Cílem je také podpořit zájem o technické a řemeslné obory.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vzniká projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: Napajedla ožijí v sobotu 26. září svatováclavskými slavnostmi. Letošní 26. ročník nabídne program na téma Bída a hojnost středověku. Návštěvníci se mohou těšit na rytířské souboje, dobovou hudbu, tanec i řemesla. Ve 12 hodin 30 minut začne program na kostelních schodech a od 15 hodin pokračuje historický program na nádvoří nového kláštera. Vrcholem bude večerní ohňová show.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Bereni Zlín prohráli ve středečním pátém kole Maxaligy doma s Táborem 0-1. O jediný gól utkání se postaral ve druhé třetině Pavel Novák, který využil přesilovou hru. Zlín tak po 5 kolech zůstává na 4 bodech. Další zápas čeká Berany v sobotu 26. září, kdy doma přivítají Jihlavu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu. Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
4: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

dá láskou bolestnou, neopětovanou. Pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda, chuť a vůni tvou.

0: Krásný den přejeme, ladíte Rádio Kroměříž. A hnedka otázka na tělo. Běháte rádi? No, to by mě zajímalo. Teď něco, po čem si svoje tempo možná radši nenecháme změřit a vůbec jako nad tím nebudeme přemýšlet. Etiopian zvládl půlmaraton, tedy více než 21 km za 56 minut a 51 sekund. Rychlá matematika, to znamená průměrné tempo, a teď si podržte klobouky, kolem 2 minut a 42 sekund na 1 km. A to prosím celou dobu, celých 21 km. Kdo ví a pohybuje se ve světě běhání, tak tempo 2 km a 45 teda 42 sekund, jako to vydržím já asi tak první 3 skoky a pak umřu. Jo? Každopádně výkon ještě čeká na oficiální potvrzení, ale i tak je to číslo, při kterém člověk začíná mít pocit, že jeho cesta klusem na autobus vlastně není žádný sportovní výkon, ale nenechme se tím zastrašit. Každý pohyb je super pohyb, ovšem pohyb 21 km v tempu 2 minuty a 42 sekund na 1 km je prostě šílený. No, pokud dneska půjdete běhat, tak si na to vzpomeňte, nebuďte smutní, pusťte si super muziku a buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

vykročíme pravou a přidáme levou ručku. Tak, hezky za mnou, hodíme to

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
3: Chci to zažít znova.
0: Hraní jízda.

0: celej žhavej.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat na CBD produkty v Kroměříži končí. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A Zlín čeká další ligový zápas až v říjnu.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Ze sídliště Zachar v Kroměříži zmizí kontroverzní automat s konopnými produkty v Albertově ulici. Majitel pozemku vypověděl provozovateli smlouvu poté, co zjistil, že místo původně plánovaného nápojového automatu byl instalován automat s produkty obsahujícími CBD. Kontrola také zjistila, že automat nebyl označen provozovatelem a neměl čtečku osobních dokladů. Provozovatel má automat odstranit. Město zároveň uvedlo, že podobné automaty na městských pozemcích a v budovách umožňovat nebude.
1: Uhersko-Hradišťko.
2: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samotné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
1: Zlínsko.
2: Vandalové poškodili autobusové zastávky u Dřevnice v Otrokovicích. Rozbili skleněné výplně přístřešků a střepy zůstaly rozeseté po nástupištích. Poškozeny byly také autobusové zastávky a městský mobiliář. Případem se zabývá policie České republiky. Město zároveň upozorňuje, že rozbité sklo představuje nebezpečí pro cestující. Svědci mohou informace předat policii na lince 158 nebo městské policii Otrokovice na lince 156.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Fotbalisté Zlína mají před sebou reprezentační přestávku. Po posledním ligovém utkání v Jablonci, kde 19. září remizovali 1-1, je čeká další zápas až 10. října. Na domácím stadionu přivítají pražskou Slávii.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, mám takový fenomén, znáte to všichni, musíte na něco čekat, spousta z nás to nesnáší. Tak schválně, jak dlouho byste byli ochotní stát ve frontě kvůli něčemu dobrému? 10 minut, půl hoďky. Sociální sítě teď v Británii vytváří takový zájem o některé podniky, že Guardian popisuje i případy lidí čekajících dlouhé hodiny kvůli jedinému virálnímu jídlu. Jo, kvůli jídlu. Jeden londýnský podnik počítal s prodejem asi 50 wrapů denně, ale po rozšíření na sociálních sítích jich začal prodávat kolem 400, takže už možná neplatí, že stojíme ve frontě, protože tam je dobré jídlo. Někdy tam stojíme zkrátka, protože tam už stojí všichni ostatní. Dřív se stálo na banány, teď se stojí na wrapy, ale ten důvod, proč se stojí v těch frontách, je naprosto jiný. No, já nevím, já si radši stoupnu k plotně a ten wrap si udělám doma, ale každopádně jo, i tohle se zkrátka děje. Je to teda neskutečný a já vám přeji, abyste dneska v žádné frontě nestáli, ale tyjo, kdybyste tak stáli frontu na poslech Rádia Kroměříž, to by bylo parádní. A buďte s námi, super muzika letí k vám. Hezký den.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: První skutečně regionální rádio. Rádio

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
1: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

Zjistím, že čas už nevrátím a že to pálí, když člověk dotýká se hvězd.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži představí možnosti studia i práce. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A Bereni Zlín doma nestačili na tábor.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční tradiční veletrh práce a vzdělávání. Ve čtvrtek 1. října ho v Domě kultury mohou od 9 do 17 hodin navštívit žáci 8. a 9. tříd, jejich rodiče, pedagogové i veřejnost. Firmy a školy představí studijní a učební obory, možnosti dalšího vzdělávání i pracovní příležitosti. Cílem je také podpořit zájem o technické a řemeslné obory.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vzniká projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: Napajedla ožijí v sobotu 26. září svatováclavskými slavnostmi. Letošní 26. ročník nabídne program na téma Bída a hojnost středověku. Návštěvníci se mohou těšit na rytířské souboje, dobovou hudbu, tanec i řemesla. Ve 12 hodin 30 minut začne program na kostelních schodech a od 15 hodin pokračuje historický program na nádvoří nového kláštera. Vrcholem bude večerní ohňová show.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Bereni Zlín prohráli ve středečním 5. kole Maxaligy doma s Táborem 0-1. O jediný gól utkání se postaral ve druhé třetině Pavel Novák, který využil přesilovou hru. Zlín tak po 5 kolech zůstává na 4 bodech. Další zápas čeká Berany v sobotu 26. září, kdy doma přivítají Jihlavu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
2: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje má nová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž. Nemůžu si pomoct, ale mě prostě baví lovit tady ty různý informace a novinky, co se v tom světě děje. A ten dnešní svět internetu je k tomu prostě naprosto bezvadný. Tak každopádně zamíříme do vesmíru. NASA poslala do vesmíru nový dalekohled, který zvládne sledovat obrovskou část oblohy, ale pozor, najednou. Vesmírný teleskop odstartoval 30. srpna a má zkoumat mimo jiné temnou energii, tady už jsme u toho zajímavého tématu, ale i galaxie a planety mimo sluneční soustavu. Má podobně velké hlavní zrcadlo jako Hubbleův teleskop, ten všichni známe, ale jeho zorné pole je více než 100x větší. Můžeme si to představit asi tak zhruba, jako když si zapneme snímkování foťáku v telefonu na portrét a takhle se s ním asi otáčíme. Zajímavostí ale je, že jeho zrcadlo původně pochází z amerického projektu špionážních družic a tady jsme u toho. Všechno, co je dobré, tak dřív prostě sloužilo pro špiclování kohokoliv na světě. Takže Hubbleův teleskop už půjde tedy stranou, máme tady nový teleskop, který nám krásně zobrazí nádherné pole hvězd a i dokonce temnou energii. Já doufám, že máte dobrou energii ve společnosti Rádia Kroměříž, ne temnou. Super muzika letí k vám, buďte s námi.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vietnam, oficiálně Socialistická republika Vietnam, je nejvýchodnější zemí na Indočínském poloostrově. Sousedí s třemi zeměmi – Čínou, Laosem a Kambodžou. Kultura země byla ovlivněna čínskými, japonskými, francouzskými a americkými vlivy. Tradiční móda jsou splývavá roucha Ao Dai a kuželovitý klobouk Non La. Pagody slouží k uctívání a obětinám, zatímco chrámy jsou stavěny na počest historických osobností. Pro Vietnam jsou charakteristické rýžové terasy. Jsou vyřazeny tak, aby mohly růst podél strmých svahů. Vietnam je také domovem největší jeskyně na světě, Son Dong. Horké prameny Binh Chau jsou tak horké, že uvaří vejce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: All I know is that we can't be together.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat na CBD produkty v Kroměříži končí. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A Zlín čeká další ligový zápas až v říjnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži zmizí kontroverzní automat s konopnými produkty v Albertově ulici. Majitel pozemku vypověděl provozovateli smlouvu poté, co zjistil, že místo původně plánovaného nápojového automatu byl instalován automat s produkty obsahujícími CBD. Kontrola také zjistila, že automat nebyl označen provozovatelem a neměl čtečku osobních dokladů. Provozovatel má automat odstranit. Město zároveň uvedlo, že podobné automaty na městských pozemcích a v budovách umožňovat nebude.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samotné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vandalové poškodili autobusové zastávky u Dřevnice v Otrokovicích. Rozbili skleněné výplně přístřešků a střepy zůstaly rozeseté po nástupištích. Poškozeny byly také autobusové zastávky a městský mobiliář. Případem se zabývá policie České republiky. Město zároveň upozorňuje, že rozbité sklo představuje nebezpečí pro cestující. Svědci mohou informace předat policii na lince 158 nebo městské policii Otrokovice na lince 156.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína mají před sebou reprezentační přestávku. Po posledním ligovém utkání v Jablonci, kde 19. září remizovali 1-1, je čeká další zápas až 10. října. Na domácím stadionu přivítají pražskou Slávii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech rádia Kroměříž přejeme. Možná máte doma pejska, kočičku, já nevím koho všeho a asi tak nějak jako všichni víme, že ty zvířata umí komunikovat různými způsoby, no ale psi možná reagují i na obyčejné mrknutí svého člověka. To je novinka. V experimentu s 35 psy vědci zjistili, že zvířata mrkala častěji, když na videu mrkal jejich majitel. Můžete to zkusit dneska, jak přijdete domů, tak si můžete zahrát mrknout. Každopádně u neznámých lidí se stejný efekt neprojevil. Znamená to, že nám pes každým mrknutím něco tajně sděluje, ale výzkum ukazuje, jak citlivě dokáže reagovat i na velmi nenápadný signál člověka, když ho zkrátka dobře zná. Takže dnešní úkol je, přijdu domů, začnu mrkat na psa nebo na kočku. O kočkách je to docela známý, bych řekla, jakože ty tím pomalým mrkáním mezi sebou komunikují u psa. Nevím, ale každopádně, pokud to máte doma, můžete to dneska vyzkoušet. Tak jo, super muziku si k tomu pusťte na rádiu Kroměříž, krásný den.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Rockeři, bluesmeni, pozor! Stetsonen Bourbon v otrokovické besedě 24. října, 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo, 24. října, Otrokovice. Stetsonen Bourbon.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž. Pojďme na novinky. Řidičům v centru nově pomáhají informační panely, které ukazují počet volných parkovacích míst. Systém zatím sleduje velké náměstí, obě parkoviště na Rýgrově náměstí a parkovací dům s vjezdem z Velehradské ulice v Kroměříži. Panely jsou na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Později by se do systému měla přidat také parkoviště ve Vejnojanovského ulici a na Hanáckém náměstí. Takže pokud hledáte parkoviště, což bývá problém v Kroměříži, tak tady máme užitečné pomocníky. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pólí Garant, Fléret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, Vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži představí možnosti studia i práce. Ve Starém městě vznikne nová obytná čtvrť. A Bereni Zlín doma nestačili na tábor.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční tradiční veletrh práce a vzdělávání. Ve čtvrtek 1. října ho v Domě kultury mohou od 9 do 17 hodin navštívit žáci 8. a 9. tříd, jejich rodiče, pedagogové i veřejnost. Firmy a školy představí studijní a učební obory, možnosti dalšího vzdělávání i pracovní příležitosti. Cílem je také podpořit zájem o technické a řemeslné obory.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vzniká projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: Napajedla ožijí v sobotu 26. září svatováclavskými slavnostmi. Letošní 26. ročník nabídne program na téma Bída a hojnost středověku. Návštěvníci se mohou těšit na rytířské souboje, dobovou hudbu, tanec i řemesla. Ve 12 hodin 30 minut začne program na kostelních schodech a od 15 hodin pokračuje historický program na nádvoří nového kláštera. Vrcholem bude večerní ohňová show.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Bereni Zlín prohráli ve středečním pátém kole Maxaligy doma s Táborem 0-1. O jediný gól utkání se postaral ve druhé třetině Pavel Novák, který využil přesilovou hru. Zlín tak po pěti kolech zůstává na 4 bodech. Další zápas čeká Berany v sobotu 26. září, kdy doma přivítají Jihlavu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky s technologií. Jedna z nenápadných, ale důležitých součástí elektromobilu by se mohla výrazně zmenšit. Evropský výzkumný projekt vyvíjí palubní nabíječku s výkonem 22 kW a cílovým objemem 4 litry. Evropská komise uvádí pro srovnání průměr zhruba 12 litrů u současných zařízení této kategorie. Klíčem jsou výkonné polovodiče z nitrilu Gaia. Klíčem jsou výkonové polovodiče, zkrácení elektrických cest a zabudování části elektronických komponent přímo do desek plošných spojů. Obousměrný spínač má v navrhovaném řešení zastat funkci dvou konvenčních polovodičových prvků, což může omezit složitost, ztráty i nároky na prostor. Takže bychom konečně měli menší nabíječky, anebo třeba články, anebo třeba bůh ví co všechno menšího, uvidíme. Necháme se překvapit. S vámi je Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: I na Hradišťku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž.
1: Ahoj, tady Romča. Dneska se podíváme na něco, co máme všichni. Na smích. Znáte ten moment, kdy se začneme smát něčemu, co už vlastně vůbec není vtipné? A čím víc se snažíme přestat, tím více smějeme. A najednou už ani nevíme, čemu jsme se vlastně začali smát. A právě smích je docela zajímavá věc. Třeba když jsme s někým, smějeme se mnohem častěji, než když jsme sami. Smích se zkrátka mezi lidmi šíří a někdy stačí slyšet někoho smát se a za chvíli se smějeme taky. Ani nemusíme vědět proč. A teď jedna zajímavost. Výzkumy ukázaly, že po smíchu můžeme déle snášet nepříjemný podnět. Vědci to spojují mimo jiné s uvolňováním endorfinů. Takže když se někdy smějeme tak, že nás bolí břicho, naše tělo rozhodně nezůstává úplně v klidu. A ještě zajímavější je, že smích nemusí vždycky znamenat, že nám něco připadá vtipné. Někdy se smějeme z nervozity, z rozpaků, nebo jednoduše proto, že nevíme, co říct. A určitě známe i situace, kdy se smích objeví přesně ve chvíli, kdy se vůbec nehodí. Čím více snažíme tvářit vážně, tím horší to je. A teď jedna kuriozita, která mě docela pobavila. Smích při lechtání zní jinak než smích, který vyvolává vtip. Vědci dokázali tyto druhy smíchu podle jejich zvukových vlastností rozlišit. Takže máme smích z vtipu, smích z lechtání a pak samozřejmě ten zvláštní smích, kdy se smějeme už jen proto, že se směje někdo vedle nás. A možná právě ten bývá nejlepší, protože některé naše nejlepší záchvaty smíchu vlastně nemají žádný začátek, konec ani důvod. Tak mě zajímá, co vás dokáže rozesmát úplně nejvíc. Je to nějaký člověk, konkrétní situace, vzpomínka nebo úplná maličkost? Napište nám na Facebook Rádia Kroměříž. A třeba zjistíme, že některé věci, kterým se smějeme, máme společné mnohem víc, než bychom čekali. Mějte krásný den.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný den přejeme, ladíte Rádio Kroměříž. A hnedka otázka na tělo. Běháte rádi? No, to by mě zajímalo. Teď něco, po čem si svoje tempo možná radši nenecháme změřit a vůbec jako nad tím nebudeme přemýšlet. Etiopian zvládl půlmaraton, tedy více než 21 km za 56 minut a 51 sekund. Rychlá matematika, to znamená průměrné tempo, a teď si podržte klobouky, kolem 2 minut a 42 sekund na 1 km. A to prosím celou dobu, celých 21 km. Kdo ví a pohybuje se ve světě běhání, tak tempo 2 km a 45 teda 42 sekund, jako to vydržím já asi tak první 3 skoky a pak umřu. Jo? Každopádně výkon ještě čeká na oficiální potvrzení, ale i tak je to číslo, při kterém člověk začíná mít pocit, že jeho cesta klusem na autobus vlastně není žádný sportovní výkon, ale nenechme se tím zastrašit. Každý pohyb je super pohyb, ovšem pohyb 21 km v tempu 2 minuty a 42 sekund na 1 km je prostě šílený. No, pokud dneska půjdete běhat, tak si na to vzpomeňte, nebuďte smutní, pusťte si super muziku a buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě. To vám přejeme z Rádia Kroměříž.
3: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
4: Sonnen Bourbon v Otrokovické besedě 24. října 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo 24. října Otrokovice. Sonnen Bourbon.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat na CBD produkty v Kroměříži končí. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A Zlín čeká další ligový zápas až v říjnu.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži zmizí kontroverzní automat s konopnými produkty v Albertově ulici. Majitel pozemku vypověděl provozovateli smlouvu poté, co zjistil, že místo původně plánovaného nápojového automatu byl instalován automat s produkty obsahujícími CBD. Kontrola také zjistila, že automat nebyl označen provozovatelem a neměl čtečku osobních dokladů. Provozovatel má automat odstranit. Město zároveň uvedlo, že podobné automaty na městských pozemcích a v budovách umožňovat nebude.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samotné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vandalové poškodili autobusové zastávky u Dřevnice v Otrokovicích. Rozbili skleněné výplně přístřešků a střepy zůstaly rozeseté po nástupištích. Poškozeny byly také autobusové zastávky a městský mobiliář. Případem se zabývá policie České republiky. Město zároveň upozorňuje, že rozbité sklo představuje nebezpečí pro cestující. Svědci mohou informace předat policii na lince 158 nebo městské policii Otrokovice na lince 156.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína mají před sebou reprezentační přestávku. Po posledním ligovém utkání v Jablonci, kde 19. září remizovali 1-1, je čeká další zápas až 10. října. Na domácím stadionu přivítají pražskou Slávii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no? A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž. Buďte s námi.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: Why?
1: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásky.

i non diví pěsy budou poslouchat, co říkám.

0: na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

Každý den z kombinace přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži představí možnosti studia i práce. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A Bereni Zlín doma nestačili na tábor.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční tradiční veletrh práce a vzdělávání. Ve čtvrtek 1. října ho v Domě kultury mohou od 9 do 17 hodin navštívit žáci 8. a 9. tříd, jejich rodiče, pedagogové i veřejnost. Firmy a školy představí studijní a učební obory, možnosti dalšího vzdělávání i pracovní příležitosti. Cílem je také podpořit zájem o technické a řemeslné obory.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vzniká projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: Napajedla ožijí v sobotu 26. září svatováclavskými slavnostmi. Letošní 26. ročník nabídne program na téma Bída a hojnost středověku. Návštěvníci se mohou těšit na rytířské souboje, dobovou hudbu, tanec i řemesla. Ve 12 hodin 30 minut začne program na kostelních schodech a od 15 hodin pokračuje historický program na nádvoří nového kláštera. Vrcholem bude večerní ohňová show.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Bereni Zlín prohráli ve středečním pátém kole Maxaligy doma s Táborem 0-1. O jediný gól utkání se postaral ve druhé třetině Pavel Novák, který využil přesilovou hru. Zlín tak po pěti kolech zůstává na čtyřech bodech. Další zápas čeká Berany v sobotu 26. září, kdy doma přivítají Jihlavu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vietnam, oficiálně Socialistická republika Vietnam, je nejvýchodnější zemí na Indočínském poloostrově. Sousedí s třemi zeměmi – Čínou, Laosem a Kambodžou. Kultura země byla ovlivněna čínskými, japonskými, francouzskými a americkými vlivy. Tradiční móda jsou splývavá roucha Ao Dai a kuželovitý klobouk Non La. Pagody slouží k uctívání a obětinám, zatímco chrámy jsou stavěny na počest historických osobností. Pro Vietnam jsou charakteristické rýžové terasy. Jsou vysazeny tak, aby mohly růst podél strmých svahů. Vietnam je také domovem největší jeskyně na světě, Son Dong. Horké prameny Binh Chau jsou tak horké, že uvaří vejce.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Pólí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: besedě 24. října 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo 24. října Otrokovice. Stetson and Bourbon.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. I won't die, won't bury, won't sink, 'cause love is the spirit I drink.

Leď ti na kolena naposled něco si přej. Jeden veselej a druhej je smutnej, šeptá směj se. Jako já, asi takovej pocit. Jako je bodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žena naším jazyk.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž. Nemůžu si pomoct, ale mě prostě baví lovit tady ty různý informace a novinky, co se v tom světě děje. A ten dnešní svět internetu je k tomu prostě naprosto bezvadný. Tak každopádně zamíříme do vesmíru. NASA poslala do vesmíru nový dalekohled, který zvládne sledovat obrovskou část oblohy, ale pozor, najednou. Vesmírný teleskop odstartoval 30. srpna a má zkoumat mimo jiné temnou energii. Tady už jsme u toho zajímavého tématu, ale i galaxie a planety mimo sluneční soustavu. Má podobně velké hlavní zrcadlo jako Hubbleův teleskop, ten všichni známe, ale jeho zorné pole je více než 100x větší. Můžeme si to představit asi tak zhruba, jako když si zapneme snímkování foťáku v telefonu na portrét a takhle se s ním asi otáčíme. Zajímavostí ale je, že jeho zrcadlo původně pochází z amerického projektu špionážních družic. A tady jsme u toho. Všechno, co je dobré, tak dřív prostě sloužilo pro špiclování kohokoliv na světě. Takže Hubbleův teleskop už půjde tedy stranou. Máme tady nový teleskop, který nám krásně zobrazí nádherné pole hvězd a i dokonce temnou energii. Já doufám, že máte dobrou energii ve společnosti Rádia Kroměříž, ne temnou. Super muzika letí k vám, buďte s námi.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Trošku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat na CBD produkty v Kroměříži končí. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A Zlín čeká další ligový zápas až v říjnu.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži zmizí kontroverzní automat s konopnými produkty v Albertově ulici. Majitel pozemku vypověděl provozovateli smlouvu poté, co zjistil, že místo původně plánovaného nápojového automatu byl instalován automat s produkty obsahujícími CBD. Kontrola také zjistila, že automat nebyl označen provozovatelem a neměl čtečku osobních dokladů. Provozovatel má automat odstranit. Město zároveň uvedlo, že podobné automaty na městských pozemcích a v budovách umožňovat nebude.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samotné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vandalové poškodili autobusové zastávky u Dřevnice v Otrokovicích. Rozbili skleněné výplně přístřešků a střepy zůstaly rozeseté po nástupištích. Poškozeny byly také autobusové zastávky a městský mobiliář. Případem se zabývá policie České republiky. Město zároveň upozorňuje, že rozbité sklo představuje nebezpečí pro cestující. Svědci mohou informace předat policii na lince 158 nebo městské policii Otrokovice na lince 156.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína mají před sebou reprezentační přestávku. Po posledním ligovém utkání v Jablonci, kde 19. září remizovali 1-1, je čeká další zápas až 10. října. Na domácím stadionu přivítají pražskou Slávii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž. Pojďme na novinky. Řidičům v centru nově pomáhají informační panely, které ukazují počet volných parkovacích míst. Systém zatím sleduje Velké náměstí, obě parkoviště na Rýgrově náměstí a parkovací dům s vjezdem z Velehradské ulice v Kroměříži. Panely jsou na náměstí Míru Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Později by se do systému měla přidat také parkoviště ve Vejnoanovského ulici a na Hanáckém náměstí. Takže pokud hledáte parkoviště, což bývá problém v Kroměříži, tak tady máme užitečné pomocníky. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
6: Chci to zažít znova.
7: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
8: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Radio Kroměříž.
1: Pohodový poslech rádia Kroměříž přejeme. Možná máte doma pejska, kočičku, já nevím koho všeho a asi tak nějak jako všichni víme, že ty zvířata umí komunikovat různými způsoby. No ale psi možná reagují i na obyčejné mrknutí svého člověka. To je novinka. V experimentu s 35 psy vědci zjistili, že zvířata mrkala častěji, když na videu mrkal jejich majitel. Můžete to zkusit dneska, jak přijdete domů, tak si můžete zahrát mrknout. Každopádně u neznámých lidí se stejný efekt neprojevil. Znamená to, že nám pes každým mrknutím něco tajně sděluje, ale výzkum ukazuje, jak citlivě dokáže reagovat i na velmi nenápadný signál člověka, když ho zkrátka dobře zná. Takže dnešní úkol je, přijdu domů, začnu mrkat na psa nebo na kočku. O kočkách je to docela známý, bych řekla, jakože ty tím pomalým mrkáním mezi sebou komunikují u psa. Nevím, ale každopádně, pokud to máte doma, můžete to dneska vyzkoušet. Tak jo, super muziku si k tomu pusťte na rádiu Kroměříž, krásný den.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
5: Rockeři, bluesmeni, pozor! Stetson & Bourbon v otrokovické besedě 24. října, 19. ročník. Zahrají Krausberry, Dustin Arbuckle and the Damnations, YPS a Highway. Ochutnávky whisky podporují Zlínský kraj a město Otrokovice. Generální partner Slovak Intercargo, 24. října, Otrokovice. Stetson & Bourbon.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
4: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži představí možnosti studia i práce. Ve Starém městě vznikne nová obytná čtvrť. A Berany čeká další venkovní zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční tradiční veletrh práce a vzdělávání. Ve čtvrtek 1. října ho v Domě kultury mohou od 9 do 17 hodin navštívit žáci 8. a 9. tříd, jejich rodiče, pedagogové i veřejnost. Firmy a školy představí studijní a učební obory, možnosti dalšího vzdělávání i pracovní příležitosti. Cílem je také podpořit zájem o technické a řemeslné obory.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vzniká projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: 45 studentů zdravotnického záchranářství z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nastupuje na 4-týdenní odbornou praxi u zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Poprvé si tak vyzkouší práci přímo ve výjezdových posádkách a u skutečných pacientů. Pod dohledem zkušených záchranářů budou studenti pracovat ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Valašském Meziříčí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisty Berani Zlín čeká v pondělí 28. září další utkání Maxa ligy. Od 17 hodin nastoupí na ledě Dynamo Pardubice B. Zlínští naposledy doma podlehli Táboru 0-1. V pondělním zápase tak budou chtít navázat na předchozí venkovní výhry a přivést body také z Pardubic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. Ahoj, tady Romča. Dneska se podíváme na něco, co máme všichni. Na smích. Znáte ten moment, kdy se začneme smát něčemu, co už vlastně vůbec není vtipné? A čím víc se snažíme přestat, tím více smějeme. A najednou už ani nevíme, čemu jsme se vlastně začali smát. A právě smích je docela zajímavá věc. Třeba když jsme s někým, smějeme se mnohem častěji, než když jsme sami. Smích se zkrátka mezi lidmi šíří a někdy stačí slyšet někoho smát se a za chvíli se smějeme taky. Ani nemusíme vědět proč. A teď jedna zajímavost. Výzkumy ukázaly, že po smíchu můžeme déle snášet nepříjemný podnět. Vědci to spojují mimo jiné s uvolňováním endorfinů. Takže když se někdy smějeme tak, že nás bolí břicho, naše tělo rozhodně nezůstává úplně v klidu. A ještě zajímavější je, že smích nemusí vždycky znamenat, že nám něco připadá vtipné. Někdy se smějeme z nervozity, z rozpaků, nebo jednoduše proto, že nevíme, co říct. A určitě známe i situace, kdy se smích objeví přesně ve chvíli, kdy se vůbec nehodí. Čím více snažíme tvářit vážně, tím horší to je. A teď jedna kuriozita, která mě docela pobavila. Smích při lechtání zní jinak než smích, který vyvolává vtip. Vědci dokázali tyto druhy smíchu podle jejich zvukových vlastností rozlišit. Takže máme smích z vtipu, smích z lechtání a pak samozřejmě ten zvláštní smích, kdy se smějeme už jen proto, že se směje někdo vedle nás. A možná právě ten bývá nejlepší, protože některé naše nejlepší záchvaty smíchu vlastně nemají žádný začátek, konec ani důvod. Tak mě zajímá, co vás dokáže rozesmát úplně nejvíc. Je to nějaký člověk, konkrétní situace, vzpomínka nebo úplná maličkost? Napište nám na Facebook Rádia Kroměříž. A třeba zjistíme, že některé věci, kterým se smějeme, máme společné mnohem víc, než bychom čekali. Mějte krásný den.
1: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
6: Chci to zažít znova.
7: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: crazy world, crazy world, yeah.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den, přejeme, ladíte Rádio Kroměříž. A hnedka otázka na tělo. Běháte rádi? No, to by mě zajímalo. Teď něco, po čem si svoje tempo možná radši nenecháme změřit a vůbec jako nad tím nebudeme přemýšlet. Etiopian zvládl půlmaraton, tedy více než 21 km za 56 minut a 51 sekund. Rychlá matematika, to znamená průměrné tempo, a teď si podržte klobouky, kolem 2 minut a 42 sekund na 1 km. A to prosím celou dobu, celých 21 km. Kdo ví a pohybuje se ve světě běhání, tak tempo 2 km a 45 teda 42 sekund, jako to vydržím já asi tak první 3 skoky a pak umřu. Jo? Každopádně výkon ještě čeká na oficiální potvrzení, ale i tak je to číslo, při kterém člověk začíná mít pocit, že jeho cesta klusem na autobus vlastně není žádný sportovní výkon, ale nenechme se tím zastrašit. Každý pohyb je super pohyb, ovšem pohyb 21 km v tempu 2 minuty a 42 sekund na 1 km je prostě šílený. No, pokud dneska půjdete běhat, tak si na to vzpomeňte, nebuďte smutní, pusťte si super muziku a buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pólí Garant, Fléret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
1: Chci to zažít znova.
2: Rádio Kroměříž.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

z lovců hlav, ze zloby ponížených i z bezzubých práv. Bojím se vrčení psem i změny lidí ve klaku.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat na CBD produkty v Kroměříži končí. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A Zlín čeká další ligový zápas až v říjnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži zmizí kontroverzní automat s konopnými produkty v Albertově ulici. Majitel pozemku vypověděl provozovateli smlouvu poté, co zjistil, že místo původně plánovaného nápojového automatu byl instalován automat s produkty obsahujícími CBD. Kontrola také zjistila, že automat nebyl označen provozovatelem a neměl čtečku osobních dokladů. Provozovatel má automat odstranit. Město zároveň uvedlo, že podobné automaty na městských pozemcích a v budovách umožňovat nebude.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samotné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vandalové poškodili autobusové zastávky u Dřevnice v Otrokovicích. Rozbili skleněné výplně přístřešků a střepy zůstaly rozeseté po nástupištích. Poškozeny byly také autobusové zastávky a městský mobiliář. Případem se zabývá policie České republiky. Město zároveň upozorňuje, že rozbité sklo představuje nebezpečí pro cestující. Svědci mohou informace předat policii na lince 158 nebo městské policii Otrokovice na lince 156.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína mají před sebou reprezentační přestávku. Po posledním ligovém utkání v Jablonci, kde 19. září remizovali 1-1, je čeká další zápas až 10. října. Na domácím stadionu přivítají pražskou Slávii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladit Rádio Kroměříž, pojďme na novinky s technologií. Jedna z nenápadných, ale důležitých součástí elektromobilu by se mohla výrazně zmenšit. Evropský výzkumný projekt vyvíjí palubní nabíječku s výkonem 22 kW a cílovým objemem 4 litry. Evropská komise uvádí pro srovnání průměr zhruba 12 litrů u současných zařízení této kategorie. Klíčem jsou výkonné polovodiče z nitrilu Gaia. Klíčem jsou výkonové polovodiče, zkrácení elektrických cest a zabudování části elektronických komponent přímo do desek plošných spojů. Obousměrný spínač má v navrhovaném řešení zastat funkci dvou konvenčních polovodičových prvků, což může omezit složitost, ztráty i nároky na prostor. Takže bychom konečně měli menší nabíječky, anebo třeba články, anebo třeba bůhví co všechno menšího, uvidíme. Necháme se překvapit. S vámi je Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to za

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
2: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
3: A proč?
2: To nevím.
3: A proč?
1: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
4: Posloucháte Rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vietnam, oficiálně Socialistická republika Vietnam, je nejvýchodnější zemí na Indočínském poloostrově. Sousedí s třemi zeměmi: Čínou, Laosem a Kambodžou. Kultura země byla ovlivněna čínskými, japonskými, francouzskými a americkými vlivy. Tradiční móda jsou splývavá roucha Ao Dai a kuželovitý klobouk Non La. Pagody slouží k uctívání a obětinám, zatímco chrámy jsou stavěny na počest historických osobností. Pro Vietnam jsou charakteristické rýžové terasy. Jsou vyřazeny tak, aby mohly růst podél strmých svahů. Vietnam je také domovem největší jeskyně na světě, Son Dong. Horké prameny Binh Chau jsou tak horké, že uvaří vejce.
1: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.

0: against the wall. Say, wish you back home, brother. Wish you back home, brother. Wish you back home, brother.
1: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
2: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo?

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži představí možnosti studia i práce. Ve Starém městě vznikne nová obytná čtvrť. A Berany čeká další venkovní zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční tradiční veletrh práce a vzdělávání. Ve čtvrtek 1. října ho v Domě kultury mohou od 9 do 17 hodin navštívit žáci 8. a 9. tříd, jejich rodiče, pedagogové i veřejnost. Firmy a školy představí studijní a učební obory, možnosti dalšího vzdělávání i pracovní příležitosti. Cílem je také podpořit zájem o technické a řemeslné obory.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vzniká projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: 45 studentů zdravotnického záchranářství z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nastupuje na 4-týdenní odbornou praxi u zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Poprvé si tak vyzkouší práci přímo ve výjezdových posádkách a u skutečných pacientů. Pod dohledem zkušených záchranářů budou studenti pracovat ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Valašském Meziříčí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisty Berani Zlín čeká v pondělí 28. září další utkání Maxaligy. Od 17 hodin nastoupí na ledě Dynamo Pardubice B. Zlínští naposledy doma podlehli Táboru 0-1. V pondělním zápase tak budou chtít navázat na předchozí venkovní výhry a přivést body také z Pardubic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: paměť v srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdybych vlastnil všechno,

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž. Pojďme na novinky. Řidičům v centru nově pomáhají informační panely, které ukazují počet volných parkovacích míst. Systém zatím sleduje Velké náměstí, obě parkoviště na Rýgrově náměstí a parkovací dům s vjezdem z Velehradské ulice v Kroměříži. Panely jsou na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Později by se do systému měla přidat také parkoviště ve Vejnoranovského ulici a na Hanáckém náměstí. Takže pokud hledáte parkoviště, což bývá problém v Kroměříži, tak tady máme užitečné pomocníky. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Dive in Life je název kapely v dnešním rokovém žvanci. Od mikrofonu vás zdravím Lupo a já zdravím taky kluky, tři členy téhle kapely, takže kluci se nám představí, ahoj, ahoj.
2: Tak, já jsem Michal, hraju na basu.
3: Já jsem Filip, hraju na kytaru, jsem tam něco zakřičím do mikrofonu.
4: Jsem Vojta, jenom křičím do mikrofonu.
1: Tak, kluci se nám představili a my se můžeme pustit do té první písničky dnešního rokového žvance, trošku ji rozpiplat, něco o ní říct a kluci z kapely Dive in Life už mají nachystanou tu první věc dnešní hodinky s něma.
4: Vybereme písničku, kterou jsme pustili jako první single z nový desky Before the World is Doomed.
1: Kluci, vy zpíváte anglicky, takže bychom posluchačům rokového žvance na rádio Kroměříž mohli aspoň přiblížit, o čem ten text je v téhle skladbě.
4: Je to písnička o tom, že se celý svět zřítí do sraček. Aha, že jediný, co je potřeba k tomu, aby vyhrálo zlo, je, když dobrý lidi nebudou dělat nic, tak je to takový trošku motivační, aby dobrý lidi začali dělat aspoň něco. A ono to občas stačí.
1: No, nestačí, protože náš národ je jak fotbalové utkání mezi Spartou a Baníkem. Dvě půlky, které by se nejradši pobily, ale ono se to spraví. Doufám, že se to spraví. Když ne, tak mám kamarády po celém světě a někteří mě už před 4 rokama zvali do Austrálie, do Ameriky, že tam můžu jít s celou rodinou, že tam budu mít svou práci a tak dále, ale mně se tady líbí a teď si můžeme říct něco o videoklipu k téhle písnice.
4: Before the World is Doomed máme klip, vlastně první klip, kde se historicky objevují naše těla. To znamená, že není animovaný a není to lyric video, ale protože jsme stydliví kluci, tak tam nemáme ksichty.
1: A já už jenom dodám, že přejeme všichni příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: S mými dnešními hosty Michalem Filipem a Vojtou vlastně vstupujeme do druhého vstupu dnešního podvečera a já bych se kluku rovnou zeptal, kdy kapela Dive in Life vznikla.
3: Kapela vznikla někdy kolem roku 22, mám pocit to bylo, kdy vlastně já, brácha Bubeník a Pavel, druhý kytarista, co tu s náma nejsou dneska, tak jsme spolu hráli předtím v kapele Break Your Ego, která chcípla s covidem, řekněme, tak nějak se to celý rozpadlo, když se nedalo moc hrát a protože nám to po relativně krátké době začalo chybět, tak jsme si říkali, že dáme dohromady něco dalšího, tentokrát trochu tvrdšího, a tak vznikly Dive in Life.
2: No a já teď dám, myslím, místo aj Michalovi, protože přišel pozdějiš do kapely a on by mohl něco říct k tomu.
4: Je to tak, já jsem vlastně přišel na post basáka, dá se říct tak náhodou, protože jsme se s Vojtou seznámili v hospodě, kde jinde. Ukazoval, že má kapelu, říkám, super, a kytaristu nehledáte? Říkal, kytaristu nehledáme, hledáme basáka, nehraješ na basu? Nehraju, hrál jsem na kytaru, na basu nehraju, ale tak zkusím to, no. A tak se ze mě stal basák.
2: Je to ta nejklasičtější cesta, kde se kapely dávají dohromady, je hospoda. A to, že z kytaristu bývají výborní basáci, to je jasná věc. Ale teď otázka ještě na Filipa, protože ten by taky mohl k tomuto něco dodat.
5: A já jsem do kapely přišel jako poslední, de facto jako nejvíc kýčovou cestou, jak jde, což znamená přes inzerát, že tam hledali kytaristu, tak jsem se přihlásil, protože se mě líbila ta jejich muzika. A slovo dalo slovo, absolvoval jsem v podstatě vstupní pohovor do práce a nějak to klaplo prostě, no.
2: Já si myslím, že klaplo a klaplo to dobře, protože máte skvělou muziku, ale teď si pojďme uvíct tu další písničku, kterou si v zápěti v rokovém žvanci pustíme.
4: No máme jedno vlastně kompletní album, to je teď vlastně debutové album Comfort of Collapse, které vyšlo nedávno, asi před 2 měsíci a pak máme ještě EPčko Reality Revealed, které vlastně vyšlo před rokem.
2: A písnička, která teď následuje?
3: Freedom of Choice.

0: Možná už je ten čas na nějaký ten tragikomický příběh nebo nějaký vtípek, které tady účastníky rokového žvance vždycky nutím říct. Má něco v záloze i kapela Dive in Life?
1: Tak na tragikomický příběhy v kapele je u nás specialista Vojta, který mu to tolerujeme na zkouškách a na koncertech mu to výslovně zakazujeme. I několikrát během koncertu, ale on to stejně používá, takže...
2: Jo, já mám zakázáno říkat vtipy, no. Já mám výborný smysl pro humor, já jako víš, jak se říká doktorovi pro pandy? Pan doktor.
0: Než mi to donde, přesně o tom to je vlastně metalový vtip, rychlý jak cipo.
1: Badum.
2: Co víš, co dělá katolík, když se mu ucpe vana? Modlí se za odpuštění.
3: A je hrozná škoda, že to tady jako nevidíte, protože přesně tak, jak se tvářím teďka, tak se tvářím i na koncertech, protože tohle tam běžně používám.
2: To je nejlepší humor, ty vole. Pak jsou ještě vtipy o holokaustu a o židech, a to se nesmí, že? A já miluju tady ten humor, protože ten bolí všechny v místnosti. Prostě. To asi, já si to jako extrémně užívám, to, jak to všechny bolí.
0: Měl si pustit tu třetí písničku dnešního rokového žvance s kapelou Dive in Life, která to bude teď.
1: Tak jako třetí si pustíme Comeback, která je nahraná, tuším, že po čtvrtý už dokonce. S tím, že teda Comeback jako takovej, tak vyšel úplně jako první single od kapely Dive in Life, díky které jsem se vlastně do kapely přidal pak i já, protože to měli myslím na tom inzerátu.
3: Tak a vlastně úplně v původní verzi, která se dá ještě dohledat na YouTube, tak je vlastně ještě s druhým zpěvákem, který u nás zpíval s Vlaďou, tímhle bychom ho mohli pozdravit, tak čau Vlaďo z rádia.
2: Čau Vlaďo.
3: Který už bohužel vlastně s náma nespíval. Tak přejeme příjemný poslech.
1: K tanci a poslechu Dive in Life.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pro ty, co si pustili teď Rádio Kroměříž, vysíláme rokový žvanec a mými dnešními hosty jsou kapela Dive in Life a my vybíráme už čtvrtý kousek dnešní hodinkové záležitosti s touhle kapelou.
2: Sad Little Memory. Sad Little Memory je první z taková pomalejší, smutnější věc, kterou jsme dělali. Máme ji v kapele všichni rádi, zejména Filip, který si na ní vždycky zláme prsty, protože to intro akustický je jako tak, no, nehraje se to úplně snadno, když nemáte 2 metry a prsty prostě jako přes 2 oktávy, takže, ale naučil se to, je to chlapec šikovný. No jinak jsme to točili, jsme to na VUTčku brněnským a nádherná věc tady od té písničce je, že tam zrovna měli zapůjčený 2 furchy na nějaké jako měření, už nevím, co tam s nima dělali, a byli tak moc jako hodní, že nám je dovolili si je půjčit na to nahrávání, takže je to nahraný v podstatě na nejlepší akustickou kytaru na světě.
3: No, takže můžete vyzvat nějaké vdovy k tanci a hrajeme naši nejsmutnější a nejpomalejší píseň od kapely Dive in Life. Sad Little Memory.

0: Hoši, můj receptor kvality muziky, tady Husina na rukou opravdu zabral, chlupy stojí. My jsme s mými dnešními hosty Michalem Vojtou a Filipem z kapely Dive in Life probrali už nějaké věci, ale nedostali jsme se k tomu, dá se říct podstatnému, co ovlivnilo vás jako muzikanty, která kapela, jaký styl?
1: Já jsem odkojený Metallicou, System of a Down, přelomovým, že jo, numetalem, jako s Linkin Parkama, Limp Bizkitama, takovýma věcma. A potom metalcorem, no, takže...
0: No, mě některé ty písničky vlastně připomínají ty systémy.
1: System of a Down. Já jsem to slyšel už asi od 20 lidí a dělalo mi hrozně dlouho hrozný problém to tam jako najít, že mi to přijde jako přirozený to dělat takhle tu hudbu a už jsem konečně asi pochopil, co tím ty lidi myslejí a beru to jako poklon samozřejmě. No a tak já taky trochu mečím, když zpívám, že jo, ten Serge taky mečí.
2: No to je takový.
0: Pojďme si uvíct teda další písničku, kterou si teď v zápěti pustíme.
1: 20 Demons, povídej, Mišo.
3: Tak, 20 Demons. Je to song, který by si měl každý v tom najít vlastně to své. Kdo umí anglicky, samozřejmě. A kdo neumí anglicky, tak tomu to teďka samozřejmě řekneme. Ne, je to píseň o závislostech. Je to o tom, že sice je pěkné, že nám alkohol, drogy, cigarety dají chvilku radosti, ale větší chvilku života nám to potom vezme. Takže 20 Demons, vlastně 20 démonů. Já jsem si to například vyložil jako 20 cigaret v krabičce nebo 20 piv v base.
1: Doufáme, že tato písnička nepřesvědčí fanoušky Rádia Kroměříž, aby ho vypli.
0: Nebuď pesimista, určitě to neudělají, protože na Rádio Kroměříž určitě ty své fanoušky získáte. Tahle muzika je skvělá a já už popřeju opět jenom příjemný poslech.
3: Tak když jsme u těch závislostí, tak si sedněte, otevřete si pivko, zapalte si cigárko a poslechněte si naši písničku 20 Demons.

0: Já si myslím, že úplně perfektní skladba, výborná aranž, perfektně zahraný. Zkrátka nemá to chybu a já jdu teď vařit kafe a vy si uveďte další písničku.
1: Další písničkou, kterou si pustíme, bude Now I See, což je konečně vymyšlený název pro písničku, kterou jsme hráli asi rok na koncertech, aniž bychom věděli, jak se jmenuje. Říkali jsme ji Eminem a...
2: Je inspirovaná neznámým zpěvákem rapovým, protože je to dost taková rapovaná písnička.
1: Jo, přesně.
2: Rapovaný track, ať to zní drsně teda.
1: Rapovaný track, vole.
3: Jo, tady u téhle si myslím, že jsme zabrouzali jako spíš do toho nu-metalu.
1: Jo, hodně no. A hlavně se nemůžem dopočítat toho začátku vždycky, protože se bubeník rozhodl, že tam bude 6 dob místo 8. Což zmate všechny přítomný vždycky.
3: Jo, máme tě rádi, Jacobe.
4: I love you.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Tady musím opět mé dnešní hosty kapelu Dive in Life pochválit, protože opravdu má to koule. A já teď na Michala, protože Michal je odsaď a utekl nám taky do Brna. Jako Honza nezval do Prahy a Hans Sedlář a tak dále, všichni muzikanti utíkají někam. Proč to?
2: No, tak můžeme to podat tak, jako, že tady sice na Zlínsku super, jo, ale v Brně těch hospod je prostě víc, no, tak život je tam pohodovější, Brno, Zlatá loď, tam se prostě, tam se žije jinak, no.
1: Teď bychom našim posluchačům Rádia Kroměříž, protože vím, že budete hrát i v Kroměříži, tak o tom bychom mohli taky požvanit.
2: Tak v Kroměříži budeme hrát 20. listopadu, bude to vlastně součást našeho tour k vydanému CDčku, kde mimo jiné, kromě Kroměříže 20. listopadu, budeme hrát i v Kutné Hoře, v Děčíně, v Liberci, v Brně.
3: Vždycky těšíme se a rádi vás tam všechny uvidíme.
4: Hlavně v Kroměříži, zdravíme Rádio Kroměříž.
2: Ale 20. listopadu.
3: Kdyby se vám chtělo se, že nemám vlaky do Děčína, můžete s náma tu tour obět celou klidně, není problém.
1: Já osobně si myslím, že hrajete skvělou muziku, takže ty fanoušci se najdou, ale teď pro ty faninky, které poslouchají a půjdou se podívat na nějaký ten klip kapely Dive in Life, zabuší to srdce, až uvidí Vojtu zpěváka, protože to je takový ten metalový šampon, kde opravdu budou ty srdíčka faninek tlouct o dušu. A nějaký ten hotýlek jim budete muset zařídit. Já si myslím, že výpravy vlaku směr někde Čechy určitě bude. To vám můžu už jenom tiše závidět. Přát vám, ať ty faninky spokojeně po ránu vstávají na další a další koncerty kapely Dive in Life. Jdeme si ale uvést už tu další písničku, kterou si teď pustíme.
3: Písnička, kterou si teď pustíme, je písnička, která otvírala naše předchozí EPčko, to znamená, ti z vás, co nás sledují od začátku, už ji pravděpodobně znají a písnička se jmenuje Who's the Liar?

0: jako, je ode mě klid, že jo, já jsem jednoduchý člověk.
1: Mě vždycky pomáhá smotat kabel.
2: Jo, Míša motá kabely, tomu jde velice dobře. Sice je motá blbě, ale zase jako nedostatek talentu dohání nadšení.
0: Aspoň se snaží, no. Tak co mám taky jako basák dělat, že?
2: Dun dun, ne? Jako každý basák.
3: Ale Michale, ty to dum dum umíš zahrát, no já jsem trpěl 30 let, takže asi tak nějak. Jdeme si ale pustit další písničku kapely Dive in Life.
1: Tak, teď teda zase zpomalíme, s tím, že tohle je neúplně ploužák, ale je to taky pomalejší věc, s tím, že není to nějak vyloženě úřvaný a jsou tam spíš takový jako party, kde si kytaristi najdou to svoje a můžu se tam zaposlouchat do těch krásných melodií, co tam jsou.
2: A je to hrozný podraz, protože jakmile si tam kytarista najde něco, co se mu líbí a pořádně se zaposlouchá, tak zjistí, že to vlastně hraje basa, což je strašný zklamání.
0: Debil.
1: Takže vám přejeme krásný, příjemný poslech písně Waiting for the Fall, neboli Čekání na podzim.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Název další písničky, kterou si pustíme od mých dnešních hostů kapely Dive in Life, vlastně já ani nedokážu vyslovit, protože to musíš vysvětlit.
3: Další písnička je 141100. Je to, ne jazykola, má takový chyták, protože všechny písničky jsou napsané anglicky, tahle je napsané číslem, ale čte se taky anglicky. A Vojta právě má zajímavý příběh za tím, jak vymýšlel název a vůbec smysl toho songu.
4: Jo, ta písnička odkazuje na to, že když jsem ji psal, když jsem psal ten text, tak jsem přemýšlel, co chci vlastně jako říct, ale měl jsem takovou trošku krizičku, takže jsem si spočítal, že i při nejlepší dobré vůli ve chvíli, kdy jsem tu písničku psal, mi zbývá do konce života zhruba 141 100 hodin volného času a každou hodinou se to zkracuje. Takže když tě ten seriál prostě třeba úplně nebaví, tak se na něj, vole, nekoukej, protože pálíš jako čas, který ho už víc nebude. A v podstatě ta myšlenka stojí na tom, že pokud bych za toto trávení volného času nezaplatil, tak to radši nebudu dělat vůbec. Zní to hrozně depresivně, ale ono to je jako v souladu s naší myšlenkou toho, jak se identifikujeme, a je to napsané i na té desce, a to je, že my jsme happy people singing about sad stuff, což znamená, že jsme parta veselých lidí, která zpívá o smutných věcech.
3: A tím, s tím se pojí i vlastně naše vystupování, jo? Když na koncertech, když nás člověk vidí, tak to rozhodně není parta nějakých depkařů, kteří tam stojí a jenom hrajou. Ale je to prostě parta správných volů, kteří si to užijou a jdou do toho naplno.
4: Jo, naše vystupování je velmi vtipný, zejména Míšovo vystupování z autobusu. No, takový ten zpřátel.
2: No, já už poslucháčům rokového žvance popřeju jenom příjemný poslech a tu číslovku ti mohu leda závidět. Mě už zbývá jenom pár těch čísílek, ale to nevadí. Příjemný poslech a užijte si to.

0: Protože nám čas běsile utíká a my máme už jenom 10 minut do konce, tak pojďme si tuhletu písničku ve zkratce uvést.
1: Písnička je o existenciální krizi toho, že jsme všichni jenom vteřina v historii vesmíru.

0: Kluci, bylo to s váma super, ale čas neúprosně běží a já se s váma musím rozloučit. Je tady čas na tu poslední písničku, nějaké to rozloučení. Do rockerské žákovské knížky vám dávám všem jedničku s hvězdičkou, kterou si právě zasloužíte jako kapela Dive in Life. Děkuji, kluci.
1: Děkujeme Rádiu Kroměříž za pozvánku a za pořadu Rokový žvanec.
2: Tak jo, Lupo, díky moc, bylo to super, máš to tady krásně zařízené, povídání parádní, ano, hlavně ty chlebíčky byly úžasné.
3: Jo, já doporučuji každý kapele, aby Lupovi napsala, pokud chce propagovat svoji desku, a se, ani desku napište jenom kvůli těm chlebíčkům.
0: Jo, přesně tak, já tady budu živit celou republiku, všechny kapely. Ne, je to o žvanění a musíme se rozloučit, takže ta poslední písnička dnešního podvečera má název jaký?
3: Poslední písnička, Worst Enemy, paměť je svině, protože je milosrdná a zásadně si pamatuješ jenom ty hezký věci, takže když se pak dívám okolo sebe, jak někteří přátelé mají tendenci si myslet, že ta jejich bývalka nebyla až taková škaredá osoba a že by jí třeba napsali znova, tak vždycky je potřeba je trošku profackovat, aby se probrali a vzpomněli si na všechny ty věci, co se děli opravdu.
0: Taková deprese nakonec, to se nesluší, řekni těm holkám, že je miluješ, ty faninky, že zbožňuješ a tak dále.
3: Ne, faninky máme rádi samozřejmě, my jsme teda tady jako, jak to je, tři ženatý, ty máš jenom štěně, ty jsi ještě neoženil.
2: Tři ženatý, dva s dětma, jeden se štěnětem a, no. A jenom ty jsi zatím bez prstínku.
1: Já jsem taky bez prstínku.
2: A máš štěně.
3: Ale máš štěně, ale já budu mít jaký brzo štěně. A teď ty vole, jsem to slíbil do rádia, to je prčící.
0: Tak popřejeme jenom krásnou, bezbolestnou noc, mějte se krásně, čau čau.
1: Díky a mějte se fanfárově.
2: Mějte se, díky moc, čau.
3: Zdravíme posluchače, ahoj.
1: Sledujte nás na Instagramu, Facebooku, poslouchejte na Spotify, YouTube, Apple Music.
3: Kromě LinkedInu a Pornhubu jsme všude. Víš, jak zní dobrý sex, Lupo, ne? Jako když se holka v žabkách snaží doběhnout autobus.
0: Čau!

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži představí možnosti studia i práce. Ve Starém městě vznikne nová obytná čtvrť. A Berany čeká další venkovní zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční tradiční veletrh práce a vzdělávání. Ve čtvrtek 1. října ho v Domě kultury mohou od 9 do 17 hodin navštívit žáci 8. a 9. tříd, jejich rodiče, pedagogové i veřejnost. Firmy a školy představí studijní a učební obory, možnosti dalšího vzdělávání i pracovní příležitosti. Cílem je také podpořit zájem o technické a řemeslné obory.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vzniká projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: 45 studentů zdravotnického záchranářství z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nastupuje na 4-týdenní odbornou praxi u zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Poprvé si tak vyzkouší práci přímo ve výjezdových posádkách a u skutečných pacientů. Pod dohledem zkušených záchranářů budou studenti pracovat ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, v Setíně a Valašském Meziříčí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisty Berani Zlín čeká v pondělí 28. září další utkání Maxaligy. Od 17 hodin nastoupí na ledě Dynamo Pardubice B. Zlínští naposledy doma podlehli Táboru 0-1. V pondělním zápase tak budou chtít navázat na předchozí venkovní výhry a přivést body také z Pardubic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

nad posledních výhradů svítí a cítím se tu tak sám.

0: výkonem 22 kW a cílovým objemem 4 litry. Evropská komise uvádí pro srovnání průměr zhruba 12 litrů u současných zařízení této kategorie. Klíčem jsou výkonné polovodiče z nitrilu Gaia. Klíčem jsou výkonové polovodiče, zkrácení elektrických cest a zabudování části elektronických komponent přímo do desek plošných spojů. Obousměrný spínač má v navrhovaném řešení zastat funkci dvou konvenčních polovodičových prvků, což může omezit složitost, ztráty i nároky na prostor. Takže bychom konečně měli menší nabíječky, anebo třeba články, anebo třeba bůh ví co všechno menšího, uvidíme. Necháme se překvapit. S vámi je Rádio Kroměříž, krásný den přejeme.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

www.radiokroměříž.cz. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat na CBD produkty v Kroměříži končí. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A Zlín čeká další ligový zápas až v říjnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži zmizí kontroverzní automat s konopnými produkty v Albertově ulici. Majitel pozemku vypověděl provozovateli smlouvu poté, co zjistil, že místo původně plánovaného nápojového automatu byl instalován automat s produkty obsahujícími CBD. Kontrola také zjistila, že automat nebyl označen provozovatelem a neměl čtečku osobních dokladů. Provozovatel má automat odstranit. Město zároveň uvedlo, že podobné automaty na městských pozemcích a v budovách umožňovat nebude.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samotné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vandalové poškodili autobusové zastávky u Dřevnice v Otrokovicích. Rozbili skleněné výplně přístřešků a střepy zůstaly rozeseté po nástupištích. Poškozeny byly také autobusové zastávky a městský mobiliář. Případem se zabývá policie České republiky. Město zároveň upozorňuje, že rozbité sklo představuje nebezpečí pro cestující. Svědci mohou informace předat policii na lince 158 nebo městské policii Otrokovice na lince 156.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína mají před sebou reprezentační přestávku. Po posledním ligovém utkání v Jablonci, kde 19. září remizovali 1-1, je čeká další zápas až 10. října. Na domácím stadionu přivítají pražskou Slávii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Život pod lupou s Romčou na rádiu Kroměříž. Ahoj, tady Romča. Dneska se podíváme na něco, co máme všichni. Na smích. Znáte ten moment, kdy se začneme smát něčemu, co už vlastně vůbec není vtipné? A čím víc se snažíme přestat, tím víc se smějeme. A najednou už ani nevíme, čemu jsme se vlastně začali smát. A právě smích je docela zajímavá věc. Třeba když jsme s někým, smějeme se mnohem častěji, než když jsme sami. Smích se zkrátka mezi lidmi šíří a někdy stačí slyšet někoho smát se a za chvíli se smějeme taky. Ani nemusíme vědět proč. A teď jedna zajímavost. Výzkumy ukázaly, že po smíchu můžeme déle snášet nepříjemný podnět. Vědci to spojují mimo jiné s uvolňováním endorfinů. Takže když se někdy smějeme tak, že nás bolí břicho, naše tělo rozhodně nezůstává úplně v klidu. A ještě zajímavější je, že smích nemusí vždycky znamenat, že nám něco připadá vtipné. Někdy se smějeme z nervozity, z rozpaků, nebo jednoduše proto, že nevíme, co říct. A určitě známe i situace, kdy se smích objeví přesně ve chvíli, kdy se vůbec nehodí. Čím více snažíme tvářit vážně, tím horší to je. A teď jedna kuriozita, která mě docela pobavila. Smích při lechtání zní jinak než smích, který vyvolává vtip. Vědci dokázali tyto druhy smíchu podle jejich zvukových vlastností rozlišit. Takže máme smích z vtipu, smích z lechtání a pak samozřejmě ten zvláštní smích, kdy se smějeme už jen proto, že se směje někdo vedle nás. A možná právě ten bývá nejlepší, protože některé naše nejlepší záchvaty smíchu vlastně nemají žádný začátek, konec ani důvod. Tak mě zajímá, co vás dokáže rozesmát úplně nejvíc. Je to nějaký člověk, konkrétní situace, vzpomínka nebo úplná maličkost? Napište nám na Facebook Rádia Kroměříž. A třeba zjistíme, že některé věci, kterým se smějeme, máme společné mnohem víc, než bychom čekali. Mějte krásný den.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži představí možnosti studia i práce. Ve Starém městě vznikne nová obytná čtvrť. A Berany čeká další venkovní zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční tradiční veletrh práce a vzdělávání. Ve čtvrtek 1. října ho v Domě kultury mohou od 9 do 17 hodin navštívit žáci 8. a 9. tříd, jejich rodiče, pedagogové i veřejnost. Firmy a školy představí studijní a učební obory, možnosti dalšího vzdělávání i pracovní příležitosti. Cílem je také podpořit zájem o technické a řemeslné obory.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vzniká projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: 45 studentů zdravotnického záchranářství z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nastupuje na 4-týdenní odbornou praxi u zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Poprvé si tak vyzkouší práci přímo ve výjezdových posádkách a u skutečných pacientů. Pod dohledem zkušených záchranářů budou studenti pracovat ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, v Setíně a Valašském Meziříčí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisty Berani Zlín čeká v pondělí 28. září další utkání Maxaligy. Od 17 hodin nastoupí na ledě Dynamo Pardubice B. Zlínští naposledy doma podlehli Táboru 0-1. V pondělním zápase tak budou chtít navázat na předchozí venkovní výhry a přivést body také z Pardubic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vietnam, oficiálně Socialistická republika Vietnam, je nejvýchodnější zemí na Indočínském poloostrově. Sousedí s třemi zeměmi – Čínou, Laosem a Kambodžou. Kultura země byla ovlivněna čínskými, japonskými, francouzskými a americkými vlivy. Tradiční móda jsou splývavá roucha Ao Dai a kuželovitý klobouk Non La. Pagody slouží k uctívání a obětinám, zatímco chrámy jsou stavěny na počest historických osobností. Pro Vietnam jsou charakteristické rýžové terasy. Jsou vysazeny tak, aby mohly růst podél strmých svahů. Vietnam je také domovem největší jeskyně na světě, Son Dong. Horké prameny Binh Chau jsou tak horké, že uvaří vejce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Megahity rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z milénia.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat na CBD produkty v Kroměříži končí. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A Zlín čeká další ligový zápas až v říjnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži zmizí kontroverzní automat s konopnými produkty v Albertově ulici. Majitel pozemku vypověděl provozovateli smlouvu poté, co zjistil, že místo původně plánovaného nápojového automatu byl instalován automat s produkty obsahujícími CBD. Kontrola také zjistila, že automat nebyl označen provozovatelem a neměl čtečku osobních dokladů. Provozovatel má automat odstranit. Město zároveň uvedlo, že podobné automaty na městských pozemcích a v budovách umožňovat nebude.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samotné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vandalové poškodili autobusové zastávky u Dřevnice v Otrokovicích. Rozbili skleněné výplně přístřešků a střepy zůstaly rozeseté po nástupištích. Poškozeny byly také autobusové zastávky a městský mobiliář. Případem se zabývá policie České republiky. Město zároveň upozorňuje, že rozbité sklo představuje nebezpečí pro cestující. Svědci mohou informace předat policii na lince 158 nebo městské policii Otrokovice na lince 156.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína mají před sebou reprezentační přestávku. Po posledním ligovém utkání v Jablonci, kde 19. září remizovali 1-1, je čeká další zápas až 10. října. Na domácím stadionu přivítají pražskou Slávii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži představí možnosti studia i práce. Ve Starém městě vznikne nová obytná čtvrť. A Berany čeká další venkovní zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční tradiční veletrh práce a vzdělávání. Ve čtvrtek 1. října ho v Domě kultury mohou od 9 do 17 hodin navštívit žáci 8. a 9. tříd, jejich rodiče, pedagogové i veřejnost. Firmy a školy představí studijní a učební obory, možnosti dalšího vzdělávání i pracovní příležitosti. Cílem je také podpořit zájem o technické a řemeslné obory.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vzniká projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: 45 studentů zdravotnického záchranářství z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nastupuje na 4-týdenní odbornou praxi u zdravotnické záchranné služby zlínského.